Todo en todos. Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres.

www.radiomb.cz.

0: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
1: Going for auto sequence start, T minus 10 seconds.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Radio MB.

0: Vypni hlavu, zapni nás. This is Radio KLW,
1: sunny California. Magna! Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
1: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
1: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
1: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
1: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: 14. srpna to chce Valečov. Monkey Business, JAR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.
2: I just wanna give you my

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: price. Freedom is the cost.
1: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
2: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: Sedmé narozeniny Rádia MB. KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: 14. srpna a pro spoustu z vás poslední pracovní dopoledne před víkendem. Jestli už máte v hlavě plán, kam vyrazit, mám jeden tip. Dneska neřešte, jestli je všechno dokonale naplánované. Prostě někam vyrazte. Na výlet, na koupaliště, na kolo, večer na koncert na Valečov nebo jen tak posedět s přáteli. No a jestli stále nevíte, co budete dělat, máte ještě celý pátek na vymýšlení a Rádio MB vám k tomu bude dělat společnost. Samozřejmě i dnes budeme soutěžit nejen o volňásky na Valičov, tak buďte s námi, mějte příjemné dopoledne, do 12. hodiny je s vámi Roman.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Opavské rádio MB. Tak kdy budeme soutěžit o volňásky na Valečov, do Krnska a také do Žídněvse? Bude to v příští hodině, tedy mezi 10. a 11. hodinou. Teď ale pokračujeme, no a věřte, že dneska máme jeden poměrně netradiční den. Připadá na něj Světový den ještěrek. A jestli si říkáte, proč bychom měli oslavovat zrovna ještěrky, tak věřte, že na světě žije kolem 6000 druhů těchto malých plazů. A některé umí opravdu neuvěřitelné věci. Třeba bazilišek dokáže běhat po vodní hladině, takže pokud dnes někde uvidíte ještěrku, nemusíte ji hned vyhánět, možná jen slaví svůj velký den. Třeba my tady u nás na rádiu MB slavíme skoro každý den a slavíme skvělou muzikou, tak si to dávejte s námi.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 14. srpna, to chce Valečov. Monkey Business, JAR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Posloucháte Rádio MB a dopolední rozjezd. Bez zdravotně indisponovaného lídra průběžného pořadí Dominika Stříteského bude ode dneška pokračovat ve Zlíně mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Na Barum Rally, která je tradičně i součástí evropského šampionátu, se tak budou zejména Filip Mareš a Jan Kopecký snažit využít Stříteského absence a zvýšit šance na titul. Zatím druhý Mareš ztrácí na vítěze posledních třech českých soutěží 28 bodů, třetí Kopecký 67 bodů a vzhledem ke koeficientu rally může vítěz ve Zlíně získat maximálně 90 bodů. Takže jsme si dali sportovní info, za malou chvíli v tom budeme pokračovat, ještě si dáme také hokej a fotbal, jo a předpověď počasí, tak buďte s námi, hezké dopoledne.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.

0: Prach s Libercem včera hokejisté Mladé Boleslavy v přípravě zabrali a výsledkem nás konečně potěšili. Hráli v Poděbradech proti Spartě a vyhráli 3-1. Řádili zejména kanadské posily, takže zapisujeme první výhru. No a další přátelák odehraje Mladá Boleslav 18. srpna. Bude to na ledě Dukly Jihlava a začínat se bude v 17:30. O víkendu se nám bude hrát také čtvrté kolo Šance ligy. 4 zápasy zítra, Sparta přivítá Teplice, Pardubice Mladou Boleslav, Slovácko Sigmu Olomouc a Plzeň Zlín. V neděli pak Baník Ostrava vyzve Artis Brno, Liberec hostí Slavii a ostatní zápasy připadají až na 2. září. Zbrojovka Brno vyzve Hradec a Bohemka Jablonec. No a v rychlosti se můžeme podívat také na počasí, protože se nám blíží 10. hodina. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty vysoké. 27 až 31 stupňů Celsia.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio

0: kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790, Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
1: Pěkné dopoledne, posloucháte jediné Mladoboleslavské rádio a právě teď je přišel ten čas, kdy můžete taky něco vyhrát. Mám pro vás volňásky rovnou na tři akce a výběr, na kterou vyrazíte, je pouze na vás. Stačí se dovolat jako první k nám do studia na telefon 608 125 300. Já pro vás mám volňásky na dnešní Valečov. Tam vystoupí Monkey Business, PSH a Sakai Club. Také mám pro vás volňásky na zítřejší multižánrový festival do Krnska. Tam vystoupí třeba kapela Votazník, Siluety a další. A nebo v Žídně vsi bude zítra večer koncert Luboše Odhánila, bude tam také kapela Generace a Temple Band, takže z těchto akcí můžete vybírat. No a kdo se dovolá jako první, tak ode mne dva volňásky dostane. Přeju hodně štěstí, volejte právě teď.

0: manželku Helču a dcerku Helču. A také pro nás do studia prý, moc si toho vážíme. Krásný den úplně všem.
1: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavská.
1: Srdce točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvy schovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert

0: stanice Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: jednu zvláštní vlastnost. Člověk ještě pracuje, ale mozek už je tak trošku na víkendu. Taky to znáte, něco děláte a najednou zjistíte, že už přemýšlíte, co budete dělat v sobotu večer. No a právě teď je ideální chvíle si říct, co kdybychom tento víkend zkusili něco, co běžně neděláme. Nové místo, nový výlet, restaurace, kam jste ještě nezašli, nebo třeba jen vyrazit bez cíle, protože prázdniny nejsou jen o dovolené. Jsou i o tom, že si uděláte prostě hezký den a pár kilometrů od domova. Nechám to ale jen a jen na vás, samozřejmě můžete vyrazit i na koncerty, na které jsem vám rozdával celý týden volňásky, tedy Valečov nebo multižánrový festival v Krnsku, anebo zítra můžete do obce Židněves. Další pozvánky najdete třeba na našem webu, tak se tam podívejte, radiomb.cz, a samozřejmě vám je průběžně přinášíme i v našem vysílání. Tak ať se vám nadále příjemně poslouchá.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: o víkendu někde mimo město, nezapomeňte občas zvednout hlavu. Srpen je tradičně skvělý na pozorování noční oblohy a v těchto dnech máme stále šanci zahlédnout Perseidy. Nejlepší podmínky jsou samozřejmě někde mimo světla města, takže až budete večer sedět venku, zkuste na chvíli odložit telefon, zhasnout světlo a jen tak koukat nahoru. A když proletí meteor, nezapomeňte si něco přát. Věda sice tvrdí, že fungovat to nebude, ale co kdyby náhodou, že jo? Právě o obloze a o zatmění slunce už se toho tento týden namluvilo tolik, že mě to i pro tuto chvíli stačí, doufám, že i vám. No a jestli bude jasná obloha, jak moc tropické počasí nás o víkendu čeká, to si povíme za chvilku.
1: Radio MB. Radio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Hezké dopoledne, dnes bude vedro, k jasné nebo skoro jasné obloze naměříme 27 až 31 stupňů Celsia. Ještě větší teplo nás čeká zítra, tedy v sobotu. Opět bude jasno nebo skoro jasno, ale měřit budeme 34 stupňů. Říkáte si, pořád je to málo? No dobře, takže v neděli bude polojasno až oblačno, zejména na západě odpoledne a večer hrozí bouřky, ale měřit budeme 35, na Moravě 37 stupňů.
0: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

pohodové páteční dopoledne. Mám pro vás jeden malý úkol na dnešek. Zkuste si najít během dne alespoň půl hodiny, kdy nebudete nic řešit. Žádné maily, žádné pracovní telefony, žádné musím ještě tohle. Prostě jen kafe, hudba, procházka nebo posezení někde venku. Protože pátek není jen poslední pracovní den týdne, je to takový přechod mezi musím a můžu. Tak si ten přechod užijte a pokud jste právě teď v práci nebo sedíte v autě a míříte na poslední směnu tohoto týdne, tak Rádio MB vám ten pátek samozřejmě pomůže přežít. Vybíráme tu nejlepší muziku a prim u nás samozřejmě hrají devadesátky. Zapněte a neřešte. Rádio MB. Rádio MB.

0: Jediné Mladoboleslavské rádio a u mikrofonu stále Roman až do 12. hodiny a my jsme ještě v dnešním dopoledním rozjezdu nepopřáli oslavencům. Také svátek slaví Alan, Alen a Silva. Narozeniny právě dnes slaví třeba herečka Mila Kunis. A jsou to narozeniny 42. Takže gratulace úplně všem a za malou chvíli si povíme něco o cyklistickém závodě, který se dnes jede v Mladé Boleslavi. Krásné dopoledne.
1: Radio MB.

0: 14. srpna. To chce Valečov. Monkey Business, JAR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, 1 večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.

akce, která dnes může potěšit všechny sportovní fanoušky z Mladoboleslavska. Právě dnes startuje z Mladé Boleslavy druhá etapa Czech Tour cyklistického závodu, který patří mezi největší sportovní akce letošního léta u nás. Jezdci dnes vyrazí směrem na Ještěd a čeká je 155 kilometrů. Takže pokud budete mít o víkendu chuť vyrazit někam na kolo, můžete se inspirovat profíky. Ale těch 155 kilometrů si klidně nechte až na příští léto. Každopádně je hezké vidět, že se velká sportovní akce jede právě u nás a my vám k tomu samozřejmě budeme celý den hrát. Popravdě ani nevím, jestli je dobrý nápad dnes vyrazit na kole, protože bude velké vedro. Na počasí se opět podíváme za malou chvíli.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Signál? My jsme všude. Radio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná a nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 31 stupňů Celsia. Ještě větší vedro bude o víkendu, no a věřte, že kvůli suchu už byl vyhlášen zákaz odběru vody z sklenice a také z přítoků. Pamatujte na to, hrozí pokuta a tento zákaz nám platí až do odvolání.
0: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Hezký pátek, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB a teď je čas na reportáž. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda 4 miliardy korun. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián k tomu říká.
3: Ty 4 miliardy se týkají naplňování opravdu ty koncepce boje se suchem, což jsou to propojování vodohospodářských sítí, má vodovodů, retence vody v krajině, výstavba drobných vodních nádrží, rybníků, závlahové opatření a tak dále. Samozřejmě do toho jdou částečně i peníze na budování těch prvních děl. U těch děl Nové Heřmínovy tady řešíme Kryry a na Zlínsku vodní nádrž Vlachovice. To jsou vlastně naše priority.
4: Špatný signál? My jsme všude. Rádio

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: Vyrazte Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Zapni.

0: Pěkný pátek vám přeju, ne všichni ho, ale pěkný mají. V souvislosti s rozsáhlým požárem u chorvatského letoviska Omiš bylo podle dosavadních informací evakuováno přibližně 300 českých občanů. Hasiči v Chorvatsku od dnešní noci zasahují proti rozsáhlému požáru, z místa muselo podle místních úřadů utéct 1000 lidí. Oběti na životech hlášené naštěstí nejsou. Mezi českými občany nejsou hlášeni ani žádná vážná zranění. Pokud ale míříte právě do Chorvatska, tak cestu zvažte, pokud je to právě někam do těchto míst.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
2: Máme, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: tak přesně za 3 měsíce oslavíme 7. narozeniny Rádia MB. A my chceme slavit s vámi všemi. Narozeninová party bude v kulturním domě Bezno, což je nedaleko Mladé Boleslavy, nějakých 10-12 minut cesty. Takže doufáme, že už máte nakoupené své vstupenky, anebo že nákup samozřejmě chystáte, plánujete. V Bezně nám vystoupí Green Day Revival, také kapela Alchymie, Luboš Odháněl s kapelou Vix, Jakub Děkan se svým bandem a nebo třeba Pekař. Také pro vás chystáme narozeninovou show Dárky pro příchozí, velmi bohatou tombolu. No prostě budete se bavit, protože si to zasloužíte. Jak už jsem říkal, přesně za 3 měsíce, tedy 14. listopadu, vstupenky za 350 korun, což je myslím skvělá cena, se prodávají na www.ticketlife.cz. Vyhledejte si 7. narozeniny Rádia MB, berte lupeny a těšte se společně s námi. Bude to velký. Další muzika je právě pro vás, aby vám to nakupování vstupenek šlo dobře od ruky.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 13. srpna? To chce Valečov. Monkey Business, JAR, PSH a Sakai Club. 4 kapely, jeden večer a žádná výmluva, že zítra vstávám. Valečovské léto 14. srpna. Vstupenky najdeš na www.vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.

signál? My jsme všude. Radio MB. Wonderland. Far beyond reality, but so

finále 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Krásný den a krásnější je i o to, že je to pátek a to spoustě z nás ke štěstí stačí. My jsme Rádio MB, já vás od mikrofonu zdravím s odpoledním úletem, no a dnešní den si ještě vyšperkujeme a to trochou té muziky. Ale ne, samozřejmě trochou bude jí celá hromada, protože, jak řekl americký zpěvák Joseph Tyler, zdá se, že hudba drží všechno pohromadě, občas dělá věci méně chaotickými a občas dává věcem větší smysl. Tak tady nezbývá, než souhlasit a právě proto jsme tu my. Tak si udělejte pohodu, ať už to pro vás znamená cokoliv, no a pustíme se do té naší terapie, které říkáme odpolední úlet. Já jsem Luky a jdeme se naladit na tu správnou notu. A pozor, mějte připravený své mobilní telefony, protože v dnešním odpoledním úletu budeme soutěžit o lupeny na víkendový akce. Tak buďte ve střehu.
3: Rádio MB.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: láska ke zvířatům, anebo také trochu možná snaha naštvat pozůstalí? To je otázka k jinak moc hezkýmu případu, který teď zaplnil internet. Pražská zoo totiž dostane po zesnulé ženě dědictví v hodnotě přes 13 milionů korun, kde jsou nejenom peníze, ale taky dvě nemovitosti. Asi má ale přeci jenom ráda zvířátka, takže to je moc hezký. Ovšem rozhodně to není první takovej podobný případ. V roce 2023 totiž zoo zdědila dům s pozemkem za 16 milionů a rekord drží Stanislav Rákos, který odkázal majetek za zhruba 60 milionů korun. Peníze z dědictví zoo využívá na svůj provoz a samozřejmě na péči o zvířata. No, tak tihle ty lidé mají můj respekt, i když zrovna žádnej Ace Ventura tak úplně nejsem. Tak jim pojďme věnovat další písničku, protože tohle si to zaslouží. Florida High Heels letí pro všechny lidi s velkým srdcem.
1: Radio MB. Vypni hlavu,

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
2: Sobotu 15. srpna se v Žiněv se rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Židněves, buďte u toho!
3: Mami, co bude k obědu?
4: Dneska mám prázdniny.
3: A co bude k večeři?
4: Pořád mám prázdniny.
5: Tak já objednávám pizzu Christe.
4: Vidíš, proto jsem si tě brala.
6: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
7: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Skvělá 90ka v podání skupiny Style, song Nesmíš tančit sám, což si rozhodně vemte k srdci a právě o tomhletom víkendu tančit sami rozhodně nemusíte, protože za písničkou se dá vyrazit hned na několik míst. Za pár hodin se už otevřou brány Valečovského areálu, kde vás čeká další skvělý hudební večer. Od 6:30 to rozjedou Sakai Club 2015 PSH, no a ve 22 hodin vrchol večera skupina Monkey Business. Celý týden jste mohli tady u nás ve vysílání soutěžit o lupeny na Valečov. Tady máme tedy rozdáno, ale pár lupenů na zítřejší akci jsem tady ještě pod pultem našel. A také pokud se chystáte na zítřejší trojkoncert do Žitněvsi, kde vystoupí kapely jako Temple Band, Generace a samozřejmě tradičně už náš Luboš Odháněl s Fixem, tak vám daruji právě teď ještě pár lupenů. Pokud se dovoláte k nám do rádia, jako první jsou vaše. Telefonní číslo jsem ke mně je 608 125 300, tak volejte a lístky jsou vaše. Takhle jednoduchý to je. Ještě jednou telefon 608 125 300, no a tím dnes nekončíme. Po 15. si dáme totiž soutěž ještě o lupeny na KO Fest v nedalekém Krensku. Takže buďte s námi a žijte muzikou s Rádiem MB.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up

0: bylo 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Skvělé koncerty si nenechte ujít 15. srpna v Žídně vsi. U fotbalového hřiště vystoupí Luboš Odháněl s kapelou Vix, také Generace a Temple Band. Začátek akce bude ve 20 hodin a 30 minut.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: je jistota.
1: Generous Chain Reaction, užíváte muziku pátečního odpoledního úletu s rádiem MB, no a užívejte taky ještě letní teploty, protože od pondělí se nám to má lehce pokazit a teploty padat až ke 20 stupňům, což je po předchozích vedrech skoro arktická hodnota, ale já osobně to tedy vítám. Každopádně víkend se musí využít a tak určitě vyražte na jednu z víkendových akcí, protože už za pár měsíců a doslova za pár na ně budeme opět jenom smutně vzpomínat. Já pro vás tady mám právě teď slíbený lupeny na jednu z nich. Konkrétně lupeny na Kaofest, který už zítra odstartuje na Louce v Krensku. No a na pódiu se vám představí party jako Otazník, Siluety, Rainer, Jiskra a spousty dalších. Připravená bude taky chillzona, vodní dýmky a posetmění, přátelé, bude stage patřit DJům a ty vám přinesou opravdu rozmanitej styl hudby od oldies až po neurofunk. No a vy máte možnost opět volat sem ke mně do studia a já pro vás mám volný vstupenky na tuto zítřejší akci. Zopakuji tedy telefon 608 125 300, no a první volající dostává lupeny. No a k tomu si dáme další muziku. Afroček a David Guetta, Prince Ital Joe, Marky Mark nebo Alan Murin jsou v našem playlistu následujících minut. A já přeju fajn poslech.
2: Radio MB.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackey. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

ty můžeme trošku zazlobit. Je to povolený nejenom protože je tu pátek a je potřeba se odměnit za tu dřinu, kterou jste odvedli v práci, ale taky proto, že člověk by se měl občas trochu rozmazlovat. No a dneska můžete, ba dokonce musíte porušit třeba i vaši přísnou dietu. Výjimečně samozřejmě. 14. srpen je totiž Národní den krémového nanuku. To chce rozhodně využít a já pro vás mám tip na ten úplně nejlepší nanuk na světě. Je to celkem novinka a ne, není to drahý magnum nebo nanuk vykládaný ryzím zlatem, je to něco lepšího. Nanuk Lotus Biscoff, který vychází právě ze stejnojmenných sušenek, který jsou ty nejlepší na světě. No a tenhle ten nanuk, kamarádi, ten musíte zkusit. Zatím jsem na něj v obchodech moc nenarazil, jenom na čerpacích stanicích, ale poradím vám. A není to skrytá spolupráce, ale podle internetu by tenhle ten fantastický nanuk měl mít v Bile. A tu tady v Polce máme. Hned vedle Teska na Havlíčkovce a nebo taky jednu v Bondi. Jak říkám, není to placená spolupráce, ale pokud by byla chtěla za to přihrát pár nanuků, rád se pro ně zastavím. Takže dnešní Národní den krémového nanuku nejde oslavit bez tohoto totálně vymazleného kouska. A řekl bych vám, ať mi napíšete nějaký váš tip na skvělý nanuk, ale je to zbytečný. Lepší prostě není.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Za

0: a taky pár dobrých tipů rozdáno. To je takový malý souhrn našeho dnešního odpoledního úletu s datem 14. srpna. Je to pátek, přátelé. A vy už, předpokládám, startujete svůj zasloužený odpočinek. Však je mi jasný, že jste se přes týden v práci nadřeli a teď je potřeba se odměnit. Takže ať už plánujete na následující dny volna odpočinek, nějaký výlet a nebo třeba vyrážíte na nějaký hudební festival nebo koncert, určitě si to užijte a určitě zůstávejte dobře naladěný. Jsem rád, že jste s námi a budu rád, když s námi zůstanete i dál. Rádio MB je tu s námi už téměř 7 let a to hlavně, přátelé, díky vám. Takže pro vás letí velký dík. No a když jsme u toho, tak 14. listopadu si to společně pořádně oslavíme. Opět v Bezně. Luboš Odháněl, Pekař, Green Day, Jakub Děkan a Alchymie. To jen tak pro připomenutí, ale o týhletý akci ještě rozhodně hodně uslyšíte. Teď už ale uslyšíte Romana, protože po 16. hodině mě tady za mikrofonem bude střídat. Já vám popřeju fajnový zbytek dnešního dne, popřeju vám parádní víkend a v pondělí se slyšíme. Takže čus.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Trak Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Dokola zpívám, jak moc tě miluju, ve snech tě líbám a jen tak si maluju sám.

0: Krátce po 16. hodině a velký pozor, máme pro vás jedno důležité datum, které si můžete rovnou zakroužkovat v kalendáři. Přesně za 3 měsíce 14. listopadu oslaví Rádio MB své 7. narozeniny. A slavit budeme společně v Bezně, v tamním kulturním domě čeká nás pořádná narozeninová party, živá muzika a samozřejmě taky Rádio MB, tak jak ho máte rádi. Takže pokud jste si ještě neudělali poznámku do kalendáře 14. listopadu Bezno, 7. narozeniny, 3 měsíce utečou jak nic a my se na vás už teď těšíme. Pokud se tu najde někdo, kdo neví, kdo nám v Bezně například vystoupí, tak bude to pekář Jakub Děkan, Luboš Odháněl, kapely Alchymie a Green Day Revival. Chystáme pro vás i velmi bohatou tombolu a další dárky pro příchozí. Lupeny se prodávají na www.ticketlife.cz. Můžete se tam podívat hned teď, najít si 7. narozeniny Rádia MB. Cena je, myslím, velmi příznivá. Troufám si tvrdit, že se vám bude líbit. A až budete své lupeny mít, tak už se budete jen a jen těšit společně s námi.
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daša, jazzová kapela Endorphins, dobová módní přehlídka, historická kola, rodinný program Altamira i občerstvení. Objevte nové srdce kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města. Města kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
2: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
3: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
2: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Hezké odpoledne, nedávno se tady u nás na Mladoboleslavsku konala Rally Bohemia. No a jestli máte rádi vůni benzínu, rychlá auta a pořádný zvuk motorů, tak zbystřete, právě dnes startuje ve Zlíně 55. ročník Barum Czech Rally Zlín. Ostrý program už tak nějak začal, večer se jede i městská speciálka přímo ve Zlíně, takže pokud budete mít cestu právě tímhle směrem, počítejte s tím, že to tam dnes bude pořádně žít. A jestli nikam nejedete, nevadí, zůstaňte s námi na Rádiu MB a užijte si páteční odpoledne v klídku, bez rychlostních zkoušek, ale za to s pořádnou muzikou. Vybírám další a přeju vám krásné tropické odpoledne.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
2: V sobotu 15. srpna se v Žině se rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Židně Ves, buďte u toho!
3: Mami, co bude k obědu?
4: Dneska mám prázdniny.
3: A co bude k večeři?
4: Pořád mám prázdniny.
5: Tak já objednávám pizzu Christe.
4: Vidíš, proto jsem si tě brala.
6: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
7: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

Máme si pátek, den, kdy se člověku pracuje tak nějak trochu pomaleji, protože hlava už je jednou nohou na víkendu. Takže jestli ještě sedíte v práci, vydržte, jestli jedete domů, máte to za pár a jestli už máte padla, tak vám upřímně závidíme. Každopádně, ať už dnešní odpoledne trávíte kdekoliv, udělejte si ho příjemné, pusťte si muziku, dejte si něco dobrého a hlavně neřešte zbytečnosti, je totiž pátek. Večer můžete vyrazit také na Valečov, lupeny se budou prodávat i na místě, no a právě pod zříceninou tohoto hradu dnes vystoupí Monkey Business, PSH a Sakai Club. Tak se dobře bavte, mějte krásný víkend, já se pro dnešek loučím, také mizím na dovolenou. V mém případě to bude z vedra do vedra. Mějte se krásně, ahoj. Radio MB.

0: 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Rock festival se uskuteční 26. září v autokempu Kosmonosy. Vystoupí kapely Feny, Checkmate, Syndrome, No Talent a Seven. Areál bude otevřen od 12 hodin. Předprodej vstupenek probíhá na SMS Ticket. Rock festival v autokempu Kosmonosy. Mediálním partnerem je Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: parádní poslech, tady je Rádio MB, máme po 17. hodině a dnes slaví všichni Alanové. 14. srpen se taky slaví jako Mezinárodní den vína rosé, takže jestli jste si mysleli, že pátek nepotřebuje žádný další důvod k oslavě, kalendář má jiný názor. Rosé je dneska mimochodem mnohem víc než jen růžové víno. Z růžové se stala skoro samostatná letní životní filozofie. Růžová sklenička, růžový západ slunce, růžová nálada, ještě chvíle a budeme potřebovat i růžové pondělí, ale dnes je pátek, takže pondělí zatím neřešíme. Čeká vás muzika, taky samozřejmě spousta zajímavosti. Vědci zkoumají, proč třeba chceme vlastnit, no a proč se smějeme, když někdo zakopne. I o tom vám budu povídat. Hezký den.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás. Yeah.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackey. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: parádní pátek ve společnosti Rádia MB. Tak teď se pojďme podívat na jeden fenomén, který zkoumají vědci. Jakmile totiž něco vlastníme, přikládáme tomu vyšší hodnotu. Proto třeba doma máme kabel, o kterém vůbec nevíme, k čemu patří, ale vyhodit ho, to teda ne. Jednou se určitě bude hodit. No a přesně proto máme doma krabici kabelů, která už pomalu představuje vlastní technologickou civilizaci. Znáte to asi všichni. Pojďme za další muzikou, já vám přeju krásné pozdní odpoledne.
1: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavská.
2: And you love it, yeah. I check it out.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Pátek 14. tady je Rádio MB. No a proč se smějeme, když někdo zakopne? To je další téma, o kterém jsem slíbil mluvit. No, když někdo zakopne, první reakce člověka často bývá smích. A přitom víme, že se mohl zranit. Psychologové to vysvětlují mimo jiné tím, že mozek nejdřív vyhodnotí překvapení a následně úlevu, když zjistí, že se nic vážného nestalo. Takže když se někdo před vámi natáhne na chodníku a vy se začnete smát, nejste bezcitní. Jen váš mozek právě dostal potvrzení, že je všechno v pohodě. No, dnes tedy další tropický den, vůbec celý víkend bude tropický, tak si ho užijte třeba někde u vody. No a my se uslyšíme v pondělí po 9. hodině dopolední.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Sportovní den města Kosmonosy se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna ve sportovním areálu SK Kosmonosy. Těšte se na fotbalový turnaj, vystoupení mažoretek, hasiče, biatlon a další doprovodný a sportovní program. Začínat se bude v 16 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do

0: zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
2: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Židněves, buďte u toho!
3: Mami, co bude k obědu?
4: Dneska mám prázdniny.
3: A co bude k večeři?
4: Pořád mám prázdniny.
5: Tak já objednávám pizzu Christe.
4: Vidíš, proto jsem si tě brala.
6: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
7: Radio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackie. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Pavelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Posloucháš správně.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky.

0: Hradce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
2: V sobotu 15. srpna se v Žiněvsi si rozjede pořádná rocková jízda. Na pódiu vystoupí Luboš Odháněl a Vix a jako hosté Generace a Temple Band. Začínáme ve 20.30. Přijďte si užít skvělou muziku, dobrou náladu a večer, na který se nezapomíná. 15. srpna, Žiněves, buďte u toho!
3: Mami, co bude k obědu?
4: Dneska mám prázdniny.
3: A co bude k večeři?
4: Pořád mám prázdniny.
5: Tak já objednávám pizzu Christe.
4: Vidíš, proto jsem si tě brala.
6: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
7: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Bolce.

0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
0: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

nalezl, přijde mi, že se mi minulost vrací. Chvíli jde za mnou a chvíli je za tebou, i když se před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ní bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často je

0: goes out to the one I love.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: tři hodin. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.